0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.